0: kí ló dé tẹ week báyìí iná yín ò bright ẹ bá ń gbé fóun fún dádì dádì ṣàlàáfíà lẹ wà iná mọ́ mi yẹn lò ó iná mọ́ mi yẹn lò sẹ́
1: kò lò ó
0: iná wọn lò iná wọn lò iná wọn lò
1: iná ò lò
0: ó mo fẹ́ kẹ́ ṣe kíní kan ṣé kò ń ṣe pé ẹ̀sùn ṣe ìjókòó mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀yìn méjèèjì jókòó
1: alright sir
0: oye ejoko ejoko ejoko
1: okay sir okay sir ati
0: joko
1: sir
0: alright mo fe ke wonu oju won dada
1: alright
0: se ran ti ojo te pade
1: wonu ti sa o
0: bawo ninu yin se dun to lojo yin
1: inu mi dun gidi
0: now you are not going to tell me e di owo won mu e di o e calm down e di owo won mu
1: alright
0: eran ti ojo te pade eran ti ojo ton so fun yin pe yes e wa so fun won be se nife won to ati binu yin se dun to loni e so fun won
1: yawo mo ni se o fe re
0: seriously
1: mo ni se go ti di sa
0: ma ba won soro emi le n ba soro ni ori won o ti wu ori won o ti wu e ma so fun won de level ko ri won ma wu to ba je mi mo fe so fun yawo mi bayi ife mi mo dupe lowo olorun fojo ti mo pade e ati gba ti mo ti pade e nkan bayi nkan bayi obirin gidi ni e abi obirin buruku ni e abi kini kan ni e nkan ti mo expect ni e oya a ti tan na mami ile o daro oh my god alright eyin alara wa o ti n ya diẹdiẹ ile ti n ya ile ti n ya ile ti n ya praise ti wa lẹgbẹ mi ẹ jẹ́ n kí ọmọ ìyá mi kí n tó máa lọ Ebenezer ọmọ ìyá jowo Ebenezer ọmọ ìyá jowo ọmọ bíbí inú bàbá ọmọ ìyá jowo happy birthday in advance àbí kí n mọ kí o pé happy birthday.
2: Adara lẹ́wà mi ogun ọmọ tó níwà ni.
0: Bó bá dé 14th of October Ebenezer ọmọ ìyá jowo a máa ṣọjọ́ ìbí ẹ̀ lágbára ọlọ́run ó gbólógbó ẹ̀dá àdàgbàrá kò ní ti gbìn bó bá parí birthday ẹ̀ ní 14 èmi náà gbé tèmi ní 15 èyí mo fẹ́ a máa ṣe tiẹ̀ lọ́ndé 30 a bíbélì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ happy birthday to you Ebenezer ọmọ ìyá jowo ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀dẹ̀ máa pẹ́ lókè èpè yìí dáadáa nínú àlàáfíà ara nǹkan ò ní ṣe yín o ó gbólógbó ẹ̀dá àdàgbàrá kò ní ti gbìn Ebenezer ọmọ ọlọ́run bàbá ọmọ ìyá jowo mo rí yín bẹ̀yẹn dúró re o lágbára ọlọ́run àtùjọ ṣàmọ́dún ni nínú àlàáfíà ara nínú owó àtọ̀rọ̀ tó pọ̀ dáadáa alright fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ bá mi sọ 090-5710-9094 kó tó di pa a máa sáré fly kúrò lápá abẹ yẹn ẹgẹ́ ń dọ́dọ̀ AAT Tradomedica ká máa gbàbẹ̀ lọlé ẹ kú kalẹ̀.
3: ó dé kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák
4: àtẹ̀gbò kòkò.
5: A jẹ́ bí ìdẹ́ márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti fi tú ni sílẹ̀ gbanilọ́wọ́ ó ń ta ni ó ń roni.
4: Àrùn tí ń dani gúnlẹ̀ bí àfiṣe.
6: Káíkáíkáí.
5: Ọ̀tọ̀ ni Paisabu Naba Capsule.
4: A jẹ́ bí ìdẹ́ gbogbo nìṣe dánwò kó mẹ́nu ẹ̀.
5: Èkejì ni Gastrocababa Capsule.
4: Ká dojú erése nu dẹ̀ẹ̀rẹ̀ dojú àwọn ká gé àjà.
5: Alakọ̀rí tí ò lè ta pọ́npọ́n ṣe bí akọni.
4: Ìyẹn dìtàn pẹ̀lú ED Aba Capsule.
5: Pairaga Baba Capsule ló sọmọ ìyá ẹ̀kẹrin wọn.
4: Tí a bí Aba Capsule ló sọmọ ìyá wọn karùn-ún.
5: Ṣé bẹ́ẹ̀ tí ó pé gàjànàkú ni ó sọ pé ni ò tó nǹkan.
4: Iléeṣẹ́ AAT Tradomedical Service ló pa àwọn oògùn yìí pọ̀.
5: Ó lílo ọmọ nìyàn kára ó dátaká nínú àrùn tó sọ ni the customer abẹ́ẹ̀dì.
4: Àjọ NAFDAC yí rí ẹ̀wù.
5: Wọ́n ti sára sí yàn ló ń tẹ̀ gbà.
4: Mímúràn nípa ìlera tó ń dààmú àgọ́ ara yín.
5: Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ AAT Tradomedical Services Limited
4: ní nọmba 73
5: Oshile Quarters
4: lẹ́gbẹ̀ẹ́ Igbo Church Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo
5: tàbí kẹ́ ẹ pé
4: 0803444 7184 0803444